manžela a trochu brečela. A Josef Bambula tvářil se jak mula a potom k půlnoci s boží pomocí a díky odvaze přivedla na

Zatím na nebi zablikla kometa, Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás

chrześcijańskom micie. W adwentnej dobie zasmála se sne určitě. Já se tiskl k tobě a Vladomír ta hrál nám blues. A Vladomír ta hrál nám

0: zpět. Jinovatka bílá.
1: To tak vravíš každej.
0: Hlavu si zaklonila. A Vladomer

ještě pár kapek jsem dolil. Tvůj Bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil. A Vladomerta hrál nám blues. A Vladomerta hrál nám

Líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte. Jak jsou pevná ta pouta, budu sledovat mlčky, od pijána z kouta vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte. Kapky potu vytvoří říčku, stékat budou dolů.

líbíte, se mi líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé mé moci, lůžko bude místem temných kouzel. A já, noční čaroděj, řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte.

na zarubku, měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, o tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe.

Bojím se toho, čeho bál se Daidalos, že můj syn spadne. Bojím se islámu, špinavých prachů,

noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy jsem nebyl tak sám

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osyky v říjnu,

samotě, pomoz mi v mém životě, pomoz mojí opuštěné duši. Já noc co noc po tobě volám, já noc co noc

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý.

Celý den jsem bojoval s větrnými mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil. A teď nemám sil, mám jen hlad. A chce se mi spát, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám.

náručí nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma a kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola.

místech světlo nesvítilo, noc měla černý kašel. Tma horší byla nežli v pytli, v tom, co se topí koťata. A mne náhle kolem krku chytli dvě holky kosatá a zubatá. Proč prý jste, pane, tolik smutem, co když vám srdce pukne? Ty dvě smály se jak pominuté a kasály si sukně. Mě každá z jedné strany rafla, v tom zřejmou měli praxi, že prý si spolu výjdem na flám a už volali taxi.

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. A slunce svítí,

na židli čte si Baudelaire. Francouzsky to umí už jen některá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. A slunce svítí líně, líně.

Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme.

To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe.